Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Brand new one on the radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem, ale

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak vám přeju všem nádherný ráno. A protože úterý se většinou v sobotu reprízuje, tak taky krásné sobotní odpoledne, ale hlavně beautiful day. Dneska má být krásně, tak si užijeme úterý a sobotu. Tady jsou U2.

It's a beautiful day, tak to byl Bonovox a jeho kapela U2 a tady, teďka akorát, to rozjíždějí Stereophonics. Have a nice day. Takže první song Beautiful Day a druhý Have a nice day. Ať máme všichni krásný den.

skupiny Stereophonics na dnešním Romeo Show Koloru. A teď si dáme trošku zastávku do Austrálie a dáme si In Excess. Máme úterý 2. června, svátek má Jarmil, tak všem Jarmilům přeju všecko nej a dáme si In Excess a Devil Inside. A dnes budeme taky soutěžit o dva lístky na Romanův koncert 20. června.

Devil Inside, In Excess a můj oblíbený Michael Hutchence. Tak máme 2. června, což znamená, že za 9 dnů nám, fanouškům fotbalu, začíná mistrovství světa. Kluci už jsou v Americe, takže už se na všechno pomalu a v klidu připravujou. A já se taky na to musím připravit. High and stereo. Monkey Business. Ty jsme si už dlouho nehráli. Tak si je užijem. Hezký ráno a hezký sobotní odpoledne.

High and Stereo. Tak to byli Mankáči na Color Music Rádiu. A jak jsem říkal, mistrovství světa už se nám blíží ve fotbale, ale taky se nám blíží koncert v O2 aréně Duran Duran. Už jenom 22 dnů. Tak si dáme Durany, New Religion. Jo, jo, a pak přijede vlakem Rick Astley.

24. června v 8 večer v O2 aréně budou mít krásný koncert Duran Duran. Tak a jak jsem avizoval, vlakem přijíždí Rick Astley. Protože vždycky, když jsem slyšel to Never Gonna Give You Up, tak mě napadlo, ty vole, mě ujel vlak. Ale to byl jenom takovej fór. Velká podsta.

Never gonna give you up, never gonna let you down. Tak to byl Rick Astley v dnešní úterní Romeo Show a taky v sobotní odpolední Romeo Show. A teď si dáme něco opravdu moc, moc klidného, ale dobrýho. Tady je Tina Turner, Private Dancer. No a za chvíli budeme lehce soutěžit o dvě vstupenky na nádherný večer, který se koná 20. června a jmenuje se Potkali se u Kolína.

Private Dancer, Tina Turner. A když se do toho vždycky opře, tak mám úplně husí kůži. Fakt to byla vynikající a možná jedna z nejlepších zpěvaček. Tak, jak jsem avizoval, máme 20. června úžasnou akci Potkali se u Kolína, ke koksu se nečuká. Bude to ve Vrátkově u Českého Brodu. A samozřejmě i já tam budu mít koncert. Takže pokud by vás to zajímalo, tak mám pro vás volňásek pro dvě osoby. A k tomu ještě výherci získají dva míchané drinky zdarma. Takže kdo má zájem, může teď zavolat na 603 54 00 51. Většinou ten, kdo se dovolá jako první, tak má největší šanci. Tak uvidíme. Tady je Simple Minds, teda já jsem blb, to jsou Simpler Head a instrumentálka jejich hitu Fairground. Takže ještě jednou vám řeknu telefonní číslo 603 54 00 51. I když dneska mi nějak blbne telefon. No, dneska tam mám nějaký možná lehce vybitý. No, nevadí, tak prostě počkám, já si to jdu restartovat. Dáme si Michaela a jeho hit Dirty Diana, který je o Diane Ross. Takže potom, aby to bylo úplně fair, přijde samozřejmě Diana Ross. A pak se podíváme ještě jednou na lístky. Na úžasný večer. Bude to fajnový. Dirty Diana.

Dirty Diana, Michael Jackson. A když teda zpívá o Dianě Ross, tak teď si dáme od Diany hit It's My House. A taky se blíží koncert Diany Ross. Má ho 29. července v amfiteátru Lochotín. Takže kousek od Plzně. Takže kdo by chtěl na Dianu Ross, neváhejte, lísky se strašně rychle prodávají.

It's My House. Tak to byla Lady Diana Ross. A jak jsem říkal včera oslavila nahoře své sté narozeniny Marilyn Monroe. A včera večer s ní dávali výborný film. Tak jsem si užil sté narozeniny Marilyn Monroe. Tak, tady je Stevie Wonder, Don't You Worry About A Thing. Když to všecko dobře dopadne, tak už se mi snad ten telefon rozjede. Restartoval jsem ho, tak uvidíme. Tak hezký ráno a hezký odpoledne, posluchači Koloru. Chevrolet.

Don't you worry about a thing. Tak to byl Stevie Wonder na Color Music Radio. No a mně už zbývá ke konci Romeo Show 13 minut, tak si určitě ještě musíme užít nějakou dobrou muziku. Teď jsem vybral třeba Imagination a jejich flákotu Music and Lights. Tak pokud třeba doma teďka po ránu tančíte, tak si muziku dejte takzvaně volume right a můžete si klidně tleskat i s vypínačem. Tak jako Imagination. Music and Lights. Hudba a světla.

Music and Lights, tak to byly Imagination. Jo, a dáme si něco z Neue Deutsche Welle. Tady je Markus. Schön sind wir sowieso. Krásný jsme tak jako tak. Tak hezký ráno, hezký odpoledne.

is a Shen z Interview z Ovizo. Tak to byl Mr. Markus. Dali jsme si trošku znoje Deutsche Welle a tady je vlastně moje úplně dnešní. No je to tak, je to dnešní, poslední. Ale dneska mi to nějak všechno blbne. Ježíš, proč mi tam skočilo tohle? Marcello, tak se omlouvám, ale skočilo mi tam něco úplně jiného. To je hrozný, prostě. Chtěl jsem dát Robbieho Williamse Go Gentle. Trošku nám to blbne. No, nevadí, tak prostě ho dám třeba zítra. I když pořád na to koukám tady, prostě furt to nevidím. Já to zkusím ještě jednou, protože tuhle tu písničku tu úplně nemusím. Tak vidíme. Jo. Mělo by to vít. Je tam Robbie, ale neskáče tam Go Gently. Je tam Angels. To nevadí. Tak si dáme Angels a pak se rozloučíme. Tak se mějte krásně. Ahoja. A přeju vám opravdu krásný úterý a nádhernou sobotu.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje tékané.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Bylo 7 hodin.
6: Color Music Radio.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Ach, mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor.

0: rozhovor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Wericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
1: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pane bože. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Was the voice of a courageous explorer, a man dedicated to the pursuit of man's knowledge and the expansion of his horizons.

DJ Friky, časomíra tady ve studiu ukazuje 7 minut po 8. Dneska je úterý 2. června a svátek nám slaví Jarmilové. A stejně jako obvykle i dnes mám pro vás informace o tom, že počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno s dešťovými přeháňkama či déšť. Ano přátelé, opravdu se bude mlít podle toho, kde, kdy se budeme a budete nacházet. Bude to opravdu tedy dost různorodý. Nejjasněji by mělo být dnes v Brně, tedy zataženěji a nejvíc deště potom Karlovy Vary. To už mi přijde takový jako, že to je naprostý standard, nebo nevím, jak si to mám jinak vysvětlit, ale prostě to tak vychází. No a v Praze tam by se to mohlo mlít přes den polojasno a k večeru polojasno s dešťovými přeháňkama přes noc déšť. Ještě teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 11 až 12 stupni v odpoledních maximech, potom 19 až 24 stupňů. K večeru se ochladí na 13 až 18 a přes noc potom 10 až 15 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky, to je totiž to nejdůležitější, co se tady děje. Dva hudební sety, ten první už odstartoval, The Funkiest a samozřejmě nejfunkovější hip-hopová rapová partička Funk the Beast. No a v tomhle rytmu se ponese celá první část. V té druhé části, jelikož je dnes úterý, se podíváme na houseové novinky. Houseový speciál v úterý mezi 9 a 10, tak to už je taktéž rutina a před 9 a 10 hodinou také standardní tedy rubrika Frikolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Takovej je plán. Takhle to tady vypadá každý všední ráno pod taktovkou DJ Frikyho. Bude to tomu tak i dnes 2. června a já vám přeju příjemný poslech Color Music Rádia.

Jeden pes doštěkal a podíváme se na dalšího, a to samozřejmě Snoop Dogga, a tohle byl DMX, I Can Feel It. No a dáme si Lay Low. Ano přátelé, pokračujeme v krasojízdě, časomíra ukazuje 8 a 40 minut, po 8 hodině vy posloucháte Color Music Radio a pořad Free Colora.

Dneska jsme se proběhli opět oldschoolovým rapem a hiphopem. Sem do studia přišlo pár zpráv, že se vám to moc líbilo. To mě samozřejmě těší, protože od toho to tady děláme. Sice je to muzika, fousatáž na zem, oldschoolový věci, kort, třeba tyhle gangstáři byli hodně starý, co si budem povídat. No ale to nemění nic na tom, že tedy za chvíli už to bude úplně jinak, přátelé, ano. Za chvíli už to totiž bude úplně jinak a budeme se koukat na aktuální novinky. Já se ještě podívám na Tons of Guns, to byl moje oblíbený album Hard to Earn a to je jasný, to byl rok 1994. Já bych skoro řekl 93, ale to jsem se sekl. Přátelé, strašná doba. Tak na tomhle jsme třeba vyrostli, nevím jak vy, ale já určitě. Teď už ale zpátky k dnešnímu dni, pojďme se podívat, co o něm napsali internety, tak, aby jsme v tom měli tedy pořádek. Dnes je úterý a to 2. června. Jarmilové nám dnes slaví její jmeniny a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, polojasno nebo jasno, také polojasno s dešťovýma přeháňkama nebo déšť, ten by měl být hlavně na západě Čech. Naopak třeba na Moravě by mělo být dnes téměř celý den slunečno. No a v Čechách, konkrétně ve středních Čechách by mohlo být jasno, ten by měl být hlavně na západě Čech. Naopak třeba na Moravě by mělo být dnes téměř celý den slunečno. No a v Čechách, konkrétně ve středních Čechách by mohlo být jasno či polojasno, teplo.

dneska napsali internety. No jako první je tady informace, která se týká opalovacího krému. Jak správně ho používat? Většina lidí totiž dělá chyby, které ohrožují zdraví. Sluneční záření lidské tělo potřebuje stejně jako v jiných oblastech života. Však i zde platí, že všeho moc škodí. Ochranné opalovací přípravky jsou proto v létě nepostradatelnou součástí každodenní výbavy a měli byste je mít stále po ruce. V čem lidé nejčastěji chybují při jejich aplikaci a na co byste si měli dávat velký pozor, tak pokud se rádi sluníte, chodíte na výlety a sportujete venku, pracujete na zahradě nebo se chystáte k moři, je důsledná ochrana kůže před UV zářením velmi důležitá. Přitom se mnohdy každé léto opakuje stejný scénář. Pořídíte si zásobu opalovacích přípravků, utratíte za ně spoustu peněz, zbalíte je do kufru nebo do batohu sebou na koupaliště či dovolenou, ale nakonec je nepoužíváte. Tak jak byste měli? Ochrana proti UV i UVB, kromě číslo 1 je zvolte správně vyšší ochranu faktoru. Aby opalovací krémy, oleje nebo mléka fungovaly správně, je potřeba vědět, jak s nimi zacházet. Abyste byli spolehlivě chráněni, toužíte po bronzovém nádechu pokožky, ale nechcete riskovat. Čím větší ochranný faktor, tím vyšší nabízí produkt ochranu proti UVB záření, které způsobuje spálení pokožky. Zatímco UVA záření proniká do hlubších vrstev kůže a podílí se na jejím stárnutí. Kolik krému je tak akorát? Příliš nešetřete. Ochranný faktor je funkční po nanesení 2 mg na centimetr čtvereční kůže. Pro lepší představu je to na celé tělo 7 až 9 čajových lžíček při jedné aplikaci. Jak často je potřeba se namazat? Opalovací přípravek byste měli ideálně nanášet na pokožku každé 2 hodiny. Pokud trávíte den u vody nebo sportováním na slunci, opakujte aplikaci po každém vykoupání. A extra ochrana obličeje, také péče po opalování, tu byste neměli opomenout. No a my jdeme dál, tentokrát na měsíc. Ano, přátelé, pojďme se podívat, co tady píšou. Píšou, že na měsíci budou v budoucnu, tedy jak solární, tak i jaderné elektrárny. I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na měsíci dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další investice určené pro společnosti, které vyrobí měsíční vozidla. Zítka. Do roku 2029 plánuje NASA výstavbu polostálé infrastruktury a zahájí první operace v oblasti osídlení a logistiky. Celý plán se skládá z několika fází. Už v březnu NASA oznámila program ve výši 20 miliard dolarů na výstavbu stálé základny poháněné jadernou a solární energií na jižním poloměsíce do roku 2032. Než na měsíční povrch doplují lidé, co chce vesmírná agentura vyslat robotické přistávací moduly a poskakující drony, aby prozkoumali a zmapovali náročný terén měsíce. Také bude třeba využít systémy, které budou kolem měsíce kroužit ve vesmírném prostoru. No a z vesmíru se pojďme podívat do hlubin moře. Zombí z mořských hlubin. Vědci narazili na záhadného tvora, jehož tkáň odmítá zemřít. Co se stane, když část těla oddělíte od zbytku organismu? Většinou rychle odumře. Vědci však nyní narazili na výjimku, která připomíná scénář sci-fi hororu. Při výzkumu mořské okurky zjistili, že oddělené kusy její tkáně dokážou dál růst, hojit se a přežívat celé roky bez spojení s původním tělem. Neobvyklý fenomén se týká druhu Psolus fabrici, mořské okurky žijící v severním Atlantiku. Vše začalo zdánlivě banální laboratorní nehodou, když vědci jednoho jedince vyzvedávali z akvária, několik jeho přísavných nožek zůstalo přilepených na skle. Místo očekávaného odumření však následovalo překvapení. Všimli jsme si, že tam byli pořád po několika dnech, pak týdnech a nakonec měsících. Stále byly přichycené, hojili se a dokonce trochu vyrostly. Přežívali ve svém přirozeném prostředí, popsala hlavní autorka studie Sarah Johnsonová. Nečekaný objev přiměl výzkumníky k dalším experimentům. Začali odebírat další části těla a sledovat jejich vývoj. Výsledek je překvapil. Oddělené tkáně odmítaly zemřít. Přestože neměli ústa, žaludek ani zbytek organismu, dokázali přijímat živiny, vytvářené nové buňky a reagovat na okolní podněty. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než

Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 2 minuty po 9. Já vám dám, teď odbavím si tady rychle reklamní blok, Nejsem úplně v šejpu, ale ono se to snad zlepší teď za chvíli, takže pojďme si říct, že teď reklama, za chvíli opět muzika, je tady úterý houseovej speciál, já se moc těším na novinky, které vyšly v posledním týdnu, vy je uslyšíte v éteru Color Music Radio už za malou chvíli, takže teď už zpátky k muzice, ale to až po reklamě.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 9 hodin.
5: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio.

To může být snad jenom Frikolora. Neznám jiný pořad, kde by se hrál hip-hop a zároveň třeba house v jednom jediném pořadu, ale já toho neznám, přátelé. Klidně mě poučte. Dva hudební sety a to každý všední ráno od pondělí do pátku. V pondělí Baseline UK Garage, úterý houseový speciál, ve středu Frikotéka, diskoška podle Frikyho, ve čtvrtek Breakbeat, čtvrtek zlomenej, takže by ho sádra nespravila, v pátek si dáme Jungle a Drum Bass. No a tohle všechno můžete slyšet taky už tenhle pátek, a to v Brně na dráze, tam totiž vyráží Frikolora Live, snad jediná Frikolora Live tenhle ten rok, nebo minimálně tohle léto, je to jisto jistý. Takže pokud ještě nemáte na pátek plán, doražte do Brna.

No a teď už Kubo za Throw Your Hands. Další novinka tohohle týdne, já se omlouvám za ten krátký výpadek, ale přestal tady běžet internet. Vidíte, my

měli makat, tak se může stát tedy takováhle nepříjemnost. Já bych chtěl poděkovat Zuzalce, tam mě okamžitě informovala, že rádio nevysílá, takže díky moc.

Hook, Turntables Night Fever a za chvíli Red Prince a JQ Chicago Remix. No a pokračovat budeme třeba věci od Faderfunk, For the Old Fate.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Víte, co je nemoc povolání, když sedíte na obědě a tam hraje muzikál nějaká z televize, auto ho couvá auto a pípá přesně do rytmu. A vy si říkáte, tohle by šlo smíchat.

Tat Frikolora za Gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra ukazuje 7:48 po 9. hodině a tady mám ještě další věc, Funky Gangster a Dublin Latino.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a je potřeba se podívat na parťáky a dnes vám řeknu něco o sponzorech pořadu seedbank.cz, specializovaného obchodu s konopnými semínky. Outdoor sezóna je v plném proudu a na Seedbank si přichystali další slevy, ono to totiž se dá ještě stihnout, přátelé. Totiž na sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď můžete dostat například od Barnes Farms, Royal Queen Seed nebo Fastbats. Mimo všech akcí a bonusů u nich sortimentu naleznete i žádané americké seedbanky, jak jsou Exotic Genetics, Sulfur Gardeners nebo Humboldt Seed Company, legendární značky té nejlepší kvality. Takže pokud chceš zažít tu pravou Ameriku, nabíhej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, která se nachází v Praze na Smíchově a na Žižkově. No a jestli jste si všimli, tak probíhá další kolo, tedy Kalitripu. Ano, přátelé, pokud byste chtěli vyrazit do Ameriky, a to s partou od Seedbank a growshop.cz, máte možnost, rozhodně se mrkněte třeba na Instagramový účet Kalitrip, anebo se mrkněte na growshop.cz či seedbank.cz. Tam určitě najdete podrobnosti k tomu, jak se do soutěže zařadit. No a jelikož už je to soutěž, jestli se nepletu, po třetí, tak už to není tak složitý a vy asi víte, že stačí nákup a to v hodnotě asi 500 korun. Když nakoupíte přímo u Seedbank, tak dostanete jeden, pokud nakoupíte nějaký matroš určitých značek, tak můžete dostat třeba i dva kupony. Tím se zvyšuje šance na to se stát účastníkem tohodle zájezdu, který můžete teď sledovat na Instagramovém účtu z minulého roku, tak abyste věděli, do čeho jdete a co, pokud se nezúčastníte, by vám mohlo protéct mezi prsty. Tak to byli parťáci seedbank.cz. No já mám další smutnou zprávu, protože Martin stále bojuje s technickýma problémama. No a to znamená, že dnes nebude vysílat, já taky nemůžu dneska to protahovat, přátelé. Včera jsem to říkal sice taky, ale dneska to na 90% nepůjde. Já vždycky, když se má udělat Freecolor speciál, tak mám takový šimrání tady vzadu za hlavou.

No a ještě než se asi rozloučíme, pojďme si zopakovat, že v pátek, tedy už za pár dnů, tedy konkrétně za 4 dny, už ani ne, proběhne v Brně na dráze Maidan s názvem Free Color

No abyste věděli, že nejsem jenom vyděrač ohledně followů, tak vězte, přátel, že dneska to uděláme ještě úplně jinak. Já chvíli vysílat budu třeba 15-20 minut, dáme si úplný novinky, ale spíš v rámci toho, co už je ověřený tou DJskou komunitou a úplně vynecháme Free Color Infos, přátelé. To by mohlo někomu tedy zlepšit den. A já jsem včera tady zase hrnul followy a blablabla, tak dneska vás do ničeho takového nutit nebudu a dáme si chvíli ještě hauzu, a to po 10. hodině v rámci Free Colory speciál, tentokrát bez toho, aniž byste museli cokoliv dělat. I když budete chtít, tak samozřejmě můžete followovat Instagramový účet DJ Freaky Flink, ale není to žádná jakoby výzva, v podstatě není to tak, že bez toho by se to nestalo. Dáme si nějaký novinky z hauzový muziky, ale už ty ověřený, neaktuální z posledního týdne, tak aby jsme věděli, jak takový houseový mejdan může vypadat aktuálně, tak to mě taky zajímá, a to po reklamním bloku.

No a samozřejmě musíme si říct parťáky, bez parťáků by to nešlo, to už je jasná věc, parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Dneska v Frikoloru provázely trošku lehký technický problémy a tak jsem se rozhodnul, že když Martin nemůže vysílat, tak vám to zkusím vynahradit, a to aspoň částečnou Frikolorou speciál. Dneska ne v rytmu, tedy jak jste zvyklí, drumbassovýho likvidu, ale novinek, i když ne úplně aktuálních novinek, ale věcí, které jsou aktuálně prověřený DJskou komunitou a jsou tedy hraný na mejdanech, tak aby jsme si udělali ten houseový mejdany po 10. hodině. Tak doufám, že vám to udělalo radost, nic po vás nechci, jen se bavte,

Jediná raní v uvozovkách show, kde nevíte, co se vlastně bude dít a kdy to skončí, ani kdy to začne, kdy to vypadne. Tady není nikdo nic, ani já. A vy píšete, že se vám to líbí, to jsem moc rád. Dokonce posíláte followy, to je moc hezké od vás, moc hezké. Tady píše Míra Boháč třeba. Taky poslouchám opět, skoro jako každý den na pohodička, když v práci blázinec, tak se držte. Tohle je Groove 558 a Matej a taky Omejč, za chvíli Genaro a So High.

na Instagramovej účet DJ Freaky Fling, za což děkuju, to je taková moje odměna za to, že vysíláme přes čas, práce, neplacená práce, jak se říká, neplacený přes čas. Šli byste do toho? Děláte to? Máte to rádi? Já jo.

Pokud zíráte na displej a vůbec nechápete, co se děje, vězte, že posloucháte Color Music Radio, pořad Freecolora, za gramce má mikrofonem DJ Freaky. No a když Martin nemůže, tak je to většinou silnější než já a v éteru zůstávám i po 10. hodině.

a když už mám tu možnost, ještě vás pozvu na mejdan, přátelé. V pátek se uskuteční mejdan par excellence, a to v brněnském klubu na dráze. Proběhne letos v létě jediná Frikolora Live. Vypadá to, že opravdu nebude žádná jiná možnost se v létě potkat, krom teda samozřejmě 18 zastávek společně s činaskama, ale to bude trošku jiný model a samozřejmě tam neovlivním, kolik bude stát vstupný, ani kde to bude, ale tady u toho to můžu ovlivnit markantně, protože na dráze to děláme pravidelně a zůstaneme u toho, tak i tentokrát 5. června, tedy už tento pátek, proběhne v brněnském klubu na dráze Frikolora Live. Pokud by vás tenhle rádiovej pořad bavil a chtěli byste se mnou strávit nějaký čas, a nejen se mnou, ale třeba i s Arzenem, a připravujeme pro vás i malé překvapení, doufám, že to všechno klapne, tak už tenhle pátek v Brně na dráze. Počasí zatím vypadá, že by mělo být super, nemělo by být ani vedro, ani zima, mělo by být sluníčko, nebo aspoň tak to vypadalo včera, Bůh ví, jak to teda dopadne, u počasí jediná jistota, že bude. Ale stejně vás chci pozvat, Brno, dráha, tenhle pátek, Frikolora Live, pravděpodobně jediná Frikolora Live tenhle ten tedy rok v rámci léta. Takže pokud mě nemáte dost, tak se vidíme v pátek. Tohle je Supernova Delight a čeká nás Biza, taky London Ground a Esu Chalo. Dobrý dopoledne.

No a přestože neopakuju žádné výzvy ohledně followování mého instagramového účtu, tak sem tam někdo přiskočí, jako třeba Alkanuit, doufám, že to čtu správně, tak díky Míro. Dneska je to zdarma. Takový dárek za ty technické problémy, které provázely tu první část dnešní Freakolory. Teď už posloucháte Freakoloru speciál.

Dneska se ke mně dostaly fotky z prvního mojeho vysílání v éteru, českým éteru vůbec. Budete překvapení, ale moje premiéra v českém éteru nebyla na Koloru, ten ještě neexistoval, ani na rádiu DJ, ale bylo to na Evropě 2. Psal se 13. únor roku 2006. A já jsem se objevil nejen jako DJ, ale myslím, že proběhlo i mluvený slovo.

posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, 33 minut po 10. hodině. No a já jsem se teďkon tady zaseknul na chvíli na telefonu a dal jsem ven na Instagram DJ Freaky Flink fotky právě z prvního vystoupení, moje první rádiové vystoupení v rámci tedy Free Colory, potažmo DJ Freakyho v českém éteru, což se psal rok 2006, nebo aspoň tak mi to napsal Poky, zdravím Pokyho. A byli jsme tam společně s DJem Akou, tedy teď kontáhne s Restem, takže turntablista, můj kamarád Dominik, kterým jsem tam vystoupil, pač jsem se tak bál jít do rádia, že jsem říkal, že tam nemůžu jít sám, a tenkrát jsem si říkal, že Dominik je a furt je jeden z nejschopnějších DJů v České republice a taky producent. V té době ale ještě asi producentovat úplně neproducentoval, ale už tenkrát jsme spolu dávali tedy set na 3 nebo 4 gramofony. A když se podíváte na fotky, tak uvidíte starý logo Evropy 2, taky uvidíte časomíru, že to bylo někdy v 11:30 v noci. Takže ještě předtím, než jsem začal dělat tedy Dance Extravaganzu, tak už jsem tenkrát sypal poprvý, a to v rámci Pokyho pořadu, který si teda nepamatuju, jak se jmenoval, páč moje paměť tak hluboko do historie nesahá, ale pokud byste se chtěli podívat na fotky z Nokia 333 stříbrných stříkaček, což byl pravděpodobně nějaký oldschoolový telefon, který už měl v té době foťák, pokud byl, dá se říct, tak nějak dopředu, byl tak trošku sci-fi a už tenkrát měl asi foťák v telefonu, a já možná taky, ale Bůh ví, ale každopádně fotky jsou to libový, takový prostě, jako když je uděláte prostě na starý telefon. Tak to jenom pro ty, kteří by se chtěli podívat do historie, to 20 let, kde začala moje tedy rádiová kariéra, Instagram DJ Freaky Fling. No a my si dáme ještě jednu věc a pomalu jistě se rozloučíme, já mám totiž ještě nějakou jinou práci.

0: mladík, hubenej, furt teda kšiltovku na křivo, pod rukama mixák, 07 pro limitovanou edici černou, přivezenou z Ameriky, Vestax. No a na gramofonech desky, protože se psal rok 2006 a já jsem ještě stále a pořád hrál z vinilů. A to i v éteru, a tedy Evropy 2. No a vy to komentujete, píšete mi a lajkujete, fotky jsou to opravdu libový, díky poky si takhle zaspomínat, to stojí za to.
1: All right, I like what you got there. Let me show you what I got. Check this out.

No a koukám na poslechovost, je díky těm výpadkům nejlepší z celého dnešního vysílání, takže já se tady ještě chvíli asi zdržím. Mě zrušili přesun tedy toho, co jsem měl přesouvat. To přesunuli přesunutí, přátelé. Get ready, East Town, dobrý dopoledne.

Já jsem začal s DJingem v roce 2002. Hned pár měsíců, opravdu pár, dva měsíce možná potom, co jsem začal, jsem odletěl do Ameriky si koupit grance. No a čtyři roky na to už jsem stál v Evropě 2. Huftý, dík poky.

Zdravím Péťu, HR Service, můj oblíbený automobilový servis, kam jezdím rád, jenom pozdravit, páč, samozřejmě nikdo nejezdí rád do servisu. To je stejný jako k zubaři. Péťa píše, nemel a hraj, jsi šikovný. Taky jsi šikovný, Péťo. Doufám, že se nějakou dobu ještě dnes neuvidíme, ale asi to bude jinak.

Spirits a další věc, která tady pravděpodobně ještě nehrála, jedeme si speciální houseovou frikoloru speciál. Tak speciální, že speciální to víc ani bejt už nemůže.

No já jsem to zmiňoval a ono to je úplně jedno, jako jo, moje radiová kariéra, když to opakujem a jsme Color Music Radio, to je potřeba si tedy připomenout, tak začala na Evropě 2 v roce 2006, já jsem tam před chvílí dal fotky s DJem a Kou, jak jsme hráli na 3 gramofony, možná byly 4, já to z těch fotek nejsem úplně schopný rozeznat, páč ty fotky vypadají, jak když je někdo kreslil rukou, tenkrát ještě ty telefony neměly tak promakaný foťáky, že jste se mohli podívat, kolik máte beďarů na nose, ale každopádně by mě zajímalo, jak ten set tenkrát zněl, fakt, z vinilu ve 2 v éteru Evropy. Odvaha. Zdravím DJ Aku aka Dominika a samozřejmě díky Pokimu za to, že nám tenkrát dal tu možnost a v podstatě díky němu asi pravděpodobně nebo spíš určitě se mi dneska tady na Color Music Radio. Tak dobře.

Nejdivnější pořad v českém éteru je rozhodně Frikolor a někdy se to přeline až do Frikolory speciála. Můžete mě poslouchat i takhle krátce před 11. hodinou. No a já bych vám chtěl ještě jednou říct, když mám tu možnost, a pozvat vás na Mejdan, přátelé. Jediná Frikolora live tohle léto proběhne, a to v brněnském klubu na dráze. Ano, přátelé, už tento pátek. Já se podívám na počasí, aby jsme věděli, jak v Brníčku v pátek bude, a mohli si říct, ono teda je to boost, protože jediná jistota je, že Brno bude, tedy počasí bude. No ale každopádně v pátek v Brně, no to nevypadá už tak ideálně, jak to vypadalo, ale ono se to určitě změní. Bude skvěle, jo, seď to nevypadá, ale bude nádherně, přátelé, já to tuším někde v kostech. Každopádně v pátek v Brně od 4 hodin odpoledne do 10 večer, klub na dráze, Frikolor, ale DJ Friky, taky DJ Arzen, no a můj nejdelší set, co jsem v Brně tedy na dráze zahrál. Vy jste si stěžovali, že prostě ta hodina nebo hodina a čtvrt, jak to vycházelo, maximálně hodina a půl je málo, tak jsme se rozhodli, že vám naložíme.

Oni říkali, že bude chcát dneska, že bude chcát včera. Teď to vypadá podle Noru, že bude od 2 do 10, lehce pod mrakem, teploty kolem 20 stupňů. Já myslím, že se to ještě zlepší, ale tohle nám úplně v klidu stačí na Freecoloru Live. 5. června, klub na dráze, DJ Freaky za... Nevím ještě za čím, jestli vezmu kontroler nebo gramce, ale něco tam bude. Točit se to bude určitě.

No a možná poslední věc dnešní Frikolory, 57 minut po 10. hodině a samozřejmě Frikolora speciál, tohle je Boogie Trippin. A Christa si...

Nemáte možnost to zvrátit. Pojďme si říct, že pokud by tam fakt naskákalo aspoň 30 followů na Instagramu u DJ Frickle Fling, tak já to ještě potáhnu, mě tedy odložili jednu věc, ale já mám samozřejmě jinou práci, ale jako baví mě to, ne, že ne? A evidentně to baví i vás podle poslechovosti, ale potřeba tomu dát trošku pod kotlem, tak uvidíme. Pokud ne, tak v tuhle chvíli se pomalu jistě rozloučíme, čeká nás samozřejmě jak jinak než reklamní blok. No a taky partneři, parťákem pořadu Frikolora a Frikolora speciál není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. A s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor světelný, zvukový a DJský techniky.

No, přiskákali tam 4 lidi, ne, že ne, jako jste trošku akční. Fity 445, Roman Šimáček, taky Honza Jendax nebo Vondrášek Michal, tak samozřejmě 4 je hezký, ale není to dost. Tomáson Ost. A pozor, tady začíná i trošku do tujího, tak pojďme si říct, že se vidíme v pátek na dráze. Říkal jsem 30, jo? Říkal jsem 30. Dáme si reklamní blok, já vám dám šanci to zvrátit, tedy instagramový účet DJ Freaky Flink, pokud tam bude plus 30, tak to protáhneme až do 12, ale jinak se pomalu jistě loučím, jak říkám, pátek na dráze a tohle byla Freakohora speciál, tak jak jste nezvyklí. Boogie Trippin'.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
0: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.

Já prostě nejsem zvyklý někoho k něčemu vyzvat a když to pak udělá, tak mu říct, hele, je vás málo prostě, no. Je to blbý, ale Petr Horák, Dream 21, Thompson Ost. Je vás teďce jenom 7, ale 7 lidí, 7 lidech se dá udělat super mejdan. Ty ostatní sedí jak pecky, čumí, nechápou. A těchhle 7 zvedne prst a udělá s ním smrtelný úder na instagramový účet DJ Freaky Flink.

Give Me a Hug. Pojďme se obejmout. A Prune.

iBloom.cz, asi Tomás 03, taky Martin Horvát 2280 nebo Ondra Krata. Já jsem vás ještě vyhecoval, to je neuvěřitelný.

oslovujete Instagramový účet DJ Freaky Flink, ale taky píšete zprávy, třeba Petr, ale my ostatní stále posloucháme a už nemůžeme zdát znova follow, leda by jsme se odhlásili a přihlásili znova a budeš mít svých 40 netka, to samozřejmě nechceme. Prosím ještě chvíli, hrozná sypačka dneska, Jasmin a Fakin. Zdravím z Brna, Pavel Opla, Fakin, čus, tak co, vidíme se v Brně v pátek. Michal, follow nevím, jak se to píše, ale něco tady prostě píše Michal, no tak dobře, ještě chvíli, ještě chviličku. Já vím, jak to uděláme, říká Maty, uděláme to takhle, já budu hrát ještě chvíli. Vy mi můžete dát follow na Instagramový účet DJ Freaky Flink a za každý follow teď navíc bude minuta navíc. Sice jsem říkal, že to dělat nebudu, ale teď už teda je 10 minut po 11. a já chci lásku. Já chci feedback. Give me a hug. Tohle je Caprun a další věc, která tady ještě nehrála. Tricolora. Give me-

No a máme nějaký nově příchozí, ono se to nakonec se ještě zvrtne. Tak třeba Safura 21212113 nebo masáže Petra Králová, taky Fandal do 7, anebo Matěj Macháček 10, taky Budhop Budějický Swing. Let's swing in it!

Posloucháš nestandardně Frikoloru speciál, kterou jste si už teď vy po 11. vyhypovali sami, a to pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink. Já jsem vám dal hodinu zdarma, takový já jsem kabrňák, takzvaný srdcař. Teď už ale je potřeba cálovat a cáluje se tady jenom Instagramem. Instagram jsou prachy, prachy jsou Instagram a Instagram jsou rádio, nejsou, kecám. Ale můžete to prodloužit, každý follow teďkon od teď je minuta navíc prodloužený Frikolory. Minule jste mě tady drželi až do 12. Dneska to vypadá, že jste tam taky a visíte na tom. Dopolední škrábáníčko. S Fandou na éteru Color Music Radio. Připoutejte se, hrajeme.

Hi again, ano přátelé, já zdravím další nově příchozí Sleepy 1-2, David Voborný, nebo Cubis Fox, taky Cejkin, Bartušek Lukáš, přátelé, to jsou další, kteří se zapříčinili o minutu vysílání navíc v rámci dnešní Frikolory speciál, protože Frikolora speciál teď už nejede na peníze ani na nic jiného, jedeme na followy. Teď už nás dopředu hrnou jenom followy, jenom teď 18 minut po 11. Máte možnost si prodloužovat Frikoloru do 12. Ne, do nevidím, chtěl jsem říct do nevidím, ale já tady s váma nemůžu být do víle, že do 12. páč nás čeká Lukáš Admirál Kolíbal. Dneska to vypadá, že vás to baví a to mě samozřejmě těší, ale je potřeba to ještě podpořit. Instagram DJ Freaky Flink, každý follow, minuta navíc. Navíc se můžete podívat, jak jsem vypadal před 20 lety. Dal jsem tam dneska fotku, jak jsme hráli s DJem Akou před 20 lety na Evropě 2. Úplně můj první rádiovej set. Vypadám jako před 20 lety. Hrál jsem asi jako taky před 20 lety. Pač, to bylo před 20 lety. Teď ale 2. června roku... ...2026 a vy posloucháte Frikoloru speciál.

No ale čas, který jste si vy tady vyfollowovali, tak nám vypršel, přátelé, je 11:30. A já ještě jednou upozorňuji, že dneska nejedeme na žádný foundingy, ani jiný věci. Jedeme na followingy. Takhle tady mám číselník, kalkulačku samozřejmě. A vždycky si dám +1, +1, +1, +1. Ano, přátelé, za každý follow stránky DJ Freaky Flink i dnes

Freaky Fling. Já tady prostě makám zadarmo, jako se říkalo, a už se to říkat asi nesmí, páč to není politicky korektní. Každopádně je to tak, že prostě makám a vy můžete prodloužit Frikoloru. Instagramový účet DJ Freaky Fling, follow, každý jeden follow, minuta navíc. Tohle byla pecka That's Nasty a na svědomí má Chain Snatcher. Teď už Junior Sanchez a jeho Under Pressure a touhletou věcí, pokud se to tam nezačne hejbat, tak se pomalu jistě rozloučíme. Tohle byla Frikolora speciál. Já vás ještě předtím, kdyby jsme se náhodou nečekaně rozloučili, chci pozvat na mejdan, a to do Brna. Ano, přátelé, v Brně tento pátek Frikolora Live na dráze, unikátní mejdan, protože takovejhle už v létě pravděpodobně nebude. Nikde

4 hodin odpoledne můžete vzít děcka sebou, ty taky zaplatí vstup, takže vydělám víc, jo, samozřejmě, ne, děcka mají vstup zdarma. A samozřejmě tedy od 4 do 10 DJ Freaky, DJ Arzen, tenhle pátek, klub na dráze Brno. A ještě jedna věc, Under Pressure. Teď jsem zvědavý, já jsem se na Instagram nekoukal, tak jestli mám být trošku pod tlakem,

No a já zdravím Lukáše Eš, mého basketbalového kamaráda, spolužáka ze střední školy. Zdravím do Sokolova, samozřejmě hlavně do Lokte, páč Loket je podle mě nejkrásnější město v České republice, si myslím já, hned po Horním Slavkově. Ale já mám samozřejmě Slavkov taky rád. Ale že by byl nějak krásný, to se říct nedá. Ale o Lokti se to říct dá. Ač je...

přátelé. Je 35 po 11 a mě volal táta a říkal mi, měl bys taky odpočívat. Hele, táta ví, o čem mluví. Protože tátovi je zítra 80, jo. Já jsem to jako chtěl nechat na zítřek, jo. Páč mu až zítra 80. A kdybyste ho náhodou zítra potkali, tak mu můžete poblahopřát zítra. Já mu blahopřeju taky až zítra. Ale tím jsem chtěl říct, že on ví, jak se má žít, aby jste tady byli minimálně do 80 samozřejmě. No a jelikož se mi to začíná plíct a vy jste nedali žádný followy, tak a táta říkal, že mám skončit, abych mohl odpočívat, tak skončím a budu odpočívat.

Úplně poslední věc, I need the music, já potřebuji muziku a prostě mě to po ránu nenechá chladným a když můžu vysílat a Martin Svátek nemůže, nakonec toho může být takovejhle DJskej rádiovej maraton, je 37 minut po 11. hodině, vy stále posloucháte Color Music Radio, pořad Free Color a speciál za gramcem a mikrofonem DJ Freaky. A na pokojíček mi zaklepal táta a říká, jdi spát! Jdi odpočívat, Františku!

0: Ne, srandičky, to by mi šlo. Parťákem pořadu Freaklore speciál není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Já jsem tátu nikdy moc neposlouchal, já jsem nikdy nikoho moc neposlouchal a dneska poslechnu, přátelé, loučím se s vámi. Čau,
1: díky.

0: 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1.6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
3: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov H1.6, Lautzwan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies rapper Berner.
2: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
3: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost, vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Dáteli se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

James Brown a jeho klasika Living in the Man's World na úvod čerstvého poledního menu v premiéře 1. června. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a zvu vás poslechu následující hodiny v mý selekci Polední menu. Střídáme se s Martinem Svátkem a věřím, že jste pozitivně naladěný a že po těch bouřkách znova i nad vašima hlavama vychází slunce. Ten song Jamesa Browna může znít pro někoho možná mačoisticky, ale když se zaposloucháte do toho textu, tak on tam zpívá, že kdyby nebylo ženy, tak není ani žádnýho muže. To je vlastně odou na ženy. Navazujeme The Temptations.

Tarus Riley a jeho velký hit jménem She's Royal. A předtím Alicia Keys, Woman's Word. Tyhle songy byly věnovány pro všechny ženy tam venku, kde posloucháte Color Music Radio. I tam, kde neposloucháte. To zkrátka byla oda pro ženy, protože bez žen by tady nebyly ani žádný muži, ani žádný děti. A tenhle ten set dávám 1. června, to znamená dneska je den dětí, tak jsem chtěl vzpomenout děti, ale začíná to právě u lásky mezi mužem a ženou. A tak proto tato óda. A teď už teda přichází čas na nějaký dětskou píseň. A dostalo se mi do ruky zajímavý CDčko, kompilace od mýho oblíbeného labelu Putumayo. A je to Kids World Party se to jmenuje. A když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, no tak rozšíříme obzory a dáme si třeba nějakou dětskou z, co třeba z Havaje. Color Music Radio a poleďmeny za podpory Routo Ice Cream, McFan.cz a nakladatelství Darmagaya, s kterým dneska budeme soutěžit o jednu moc pěknou dětskou knížku. Už za chvilku.

0: Tak, když už jsme u dětských písniček, tak jsme si dali i jednu z... odkud, že to byla? No typuju, jasně, Jižní Afrika, Sanalo Wami, zpívala vám Sharon Katz and the Peace Train. Před chvilkou jsem sliboval soutěž o dětskou knížku od nakladatelství Dharmagaya Parich Mai a jedna z nich je taková moc pěkná obrázková, velkoformátová, která se jmenuje Naši zvířecí sousedé a má podtitul Jak soucítit s každou chlupatou, slizkou i pichlavou bytostí na planetě Zemi. A je nádherně ilustrovaná, textu je tam trošička, to znamená je pro děti zhruba od 3-4 let a je o tom, kolik toho všichni máme společného. Jednak lidi a zvířata a druhak taky, že máme podobné potřeby, jako je láska, jako je péče, jako je něha, jako je mír, jako je přátelství a tak dál. Moc hezká knížka, myslím, že nejenom pro děti, ale i pro rodiče, za kterou stojí Jason Gruhl, ilustrátorka Becca Hall a pak buddhistický učitel francouzského původu, který je společně s Mingyurem Rinpochem považován vědci za jednoho z nejšťastnějších lidí na planetě. Prozradím, že křestní jméno je Mathieu a jaký je to příjmení, to je soutěžní otázka o tady tuto knížku. Nápovědou budíš, že od Mathieu nakladatelství Dharmagaya vydala ještě jednu jinou knihu pro dospělé jménem Osvícený tulák, ale to už teda vám napovídám úplně hodně. Takže soutěžíme o dětskou knihu Naši zvířecí sousedé, kdo byste chtěli ji vyhrát pro své děti, tak lukas@radiocolor.cz, nikam nevolejte jako minulé panu řediteli, ale pouze e-mail lukas@radiocolor.cz, případně mi to pošlete aspoň na Instagram Admirál Kolíbal, ale ten e-mail je jistější. Takže toliko soutěž na nakladatelstvím Dharmagaya, který je parťákem tohoto pořadu a my jedeme dál.
1: All right, kids, we're gonna play a little game of freeze dance. Dig?

but I can't stop dancing.

Tak, ještě jedna dětská, která mě hodně baví, je Freeze Dance, Tom Freund and Friends ze Spojených států. A bavil mě ten funky nádech a říkal jsem si, jak je dobrý, že už máme dneska dobu toho, že můžeme pouštět fakt dětem spousty různý muziky a rozšiřovat jim hudební obzory, aby nezůstali seklí jenom na takových těch dětských v odrhovačkách, co visejí na YouTube s těma různýma klasickýma songama v moderním podání. To musím říct, že nemůžu vystát a jsem vděčný za to, že máme Color Music Radio, který hraje takhle pestrou muziku, a dejte vědět, jestli poslouchají s váma i vaše děti a náctiletý. To by mě hodně zajímalo. Lukas@radiocolor.cz, stejná adresa tam, kde můžete odpovídat na tu soutěž. A teď už... hodně oblíbená zpěvačka jménem India Irie z jejího prvního alba Acoustic Soul. To už je rok 2001, neuvěřitelně to letí. Tuhle tu disku mám pravidelně zařazenou, když je zima. Takže tak jako nějak jako dělá dobře na duši, ale teď zima rozhodně není. A stejně na ní mám chuť, tak příjemný poslech.

0: find drum blood story. Bass history is a moving, is a haunting black story.
1: Yes, I, krásný song, krásný medley vlastně různých jamajských hitů tady v podání Joss Stone z jejího alba Water for Your Soul. Její spříznění s reggae music je vlastně docela hluboký. Na té desce mimochodem hostuje třeba taky Damian Marley, s kterým se Joss Stone účastnilo takového projektu Super Heavy, myslím, že s Mickem Jaggerem ještě a tak dál. A vlastně sice to je soulová nebo R&B zpěvačka, ale zároveň k reggae má velkou lásku. Když jsme se o tom bavili na jejím pražském koncertu, tak mi to sdílela. A pak, když vydala disku jménem Water for Your Soul, tak mě to hodně nadchlo. Mimochodem, potom existuje ještě další verze s takovými elektroničtějšíma remixama této skvělé desky, která v originále vyšla 2015. A ten hlas, ten vypravěč, zatím to byl legendary Linton Kwesi Johnson. My se blížíme do finále dnešního poledního menu, takže rád bych big upoval, pozdravil parťáky tohoto pořadu ještě jednou MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už iPhone, nebo počítač, nebo tablet, pokud potřebujete třeba opravit, že to polijete, rozbijete, nebo tak, tak právě MacParts.cz vám s tím můžou pomoct a dejte jim vědět, že jste poslouchali na Koloru a oni z toho budou mít velkou radost a třeba budou podporovat i nadále. Teď už je... Pro mě uplynulý víkend byl plný reggae music, protože jsme měli dva koncerty s naší kapelou Urban Bushman. Po 15 letech jsme udělali takový reunion a jsem na oblaku radosti a vděčnosti po tomhle víkendu. A v neděli potom jsem měl hip-hopový večer společně se Smith & Wesson a se skvělým duem Blue and Exile. A musím říct, že mi to naprosto nadchlo, že to bylo fakt úplně superový koncert. A teď je tady jenom nemám sebou ani jednu z těch dvou pár, to bych vám zahrál, ale nějaký hip-hop vám zahraju. A vězte, že vám zahraju nejen tak ledajaký hip-hop, ale zahraju vám Beastie Boys z mý oblíbené desky Ill Communication, která vlastně byla pro mě dveřma do světa hip-hopu po té, co jsem měl takovou spíše hardkorovou fázi, někdy, když mi bylo 13, 14, 15, něco takového. No a tehdy Beastie Boys právě s touhletou deskou přijeli do Prahy a rád na to vzpomínám, že to bylo jak zjevení, který mě hodně posunulo právě směrem k black music od hardkorových kytar. A tu desku mám hodně rád, kdo ji znáte, tak víte, že se tam právě propojujou vlivy hip-hopu i dejme tomu s hardcorem, ale pak jsou to takové jako jazzy hip-hopové věci. A by the way, Mike z Beastie Boys teďka vydal novou písničku, tak vám příště moc rád zahraju, ale teď vám z této klasiky vyberu jednu věc. Příjemný poslech.

0: Tak, nakonec ty songy z týhle desky Communication byly hned dva, protože se mi až teďka po těch mnoha letech dostal do ruky speciální deluxe dvojcetečková verze, na který najdete právě bonusový různý verze, jako je třeba tato, tenhle ten remix songu jménem Get It Together, který má podtitul Buck Wild Remix. Tak možná to je odkaz znova na Bucktown a proto kolem Smith & Wesson, který jsme si užili včera. Co se týká dalších hip-hopových akcí v Praze, tak víte, že hned teď v neděli bude KRS-One v Lucerna Music Baru a to bude taky poslední song, který ještě narvu do dnešního poledního menu. A potom 14. června v Kafe v lese, další boombox, který představí Masta Ace za doprovodu Champion Sound. A sice Masta Ace tady v předchozích letech párkrát byl, nicméně tohle bude velmi speciální záležitost, bude to speciální turné k jeho albu Disposable Arts, který vydal před 20 lety a pojede turné, v rámci kterého to i tohle celý album zahraje úplně od začátku do konce se všemi skity a se všema bude ho doprovázet živá kapela, nejenom jen tak nějaká živá kapela, ale pražská live band jménem Champion Sound. Tak tomu se budeme mnohem více věnovat příští polední menu. Zvu vás zároveň na úterý večer na svůj reggae speciál čerstvý vysílání. Můžete si teď v úterý od 21. hodiny u nás na Koloru. Od mikrofonu už se zdraví od mikrofonu už se loučí Lukáš Kolíbal. Přeju vám krásný odpoledne, krásný novej týden. Ten poúplňkovej intenzivní čas stále vibruje. A těším se na vás úterý večer, anebo další čerstvý polední menu v pondělí ve středu od 12. hodiny. Tady už je KRS-One. V takovým trošku netradičním songu. Nicméně
1: World Peace!
0: Přesně tak, message na závěr, světový mír.

to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jich, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Wericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
4: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pokoje. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Salado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely. We got it together, didn't we?

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Yeah.

do tvojí palice. Originál prvně puštěnej v úterý od 15 hodin, v repríze od 15 hodin, za 6 dnů při další premiérou, v pondělí od 15 hodin a samozřejmě taky bonusovej další repríz ve čtvrtek

Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovi Bombice, což je prezentace hudební toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale gastovou se dostanou i nekomerční obrazovky. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. A samozřejmě se známý motem.

0: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
0: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
0: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
0: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.
3: Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: You know something?
4: Color Music Radio.
3: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you? New

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Prague 420. Konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: Feel good mlsání.
3: Prague 420. Konopný veletrh s nakouzeným programem.
4: PTK Danshun.

0: New Music Tuesday.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Fajn Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte ne...
3: Bylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.

0: pana Kuanga také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic, dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kuang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
1: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pane Bože. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane Bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
7: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live.

0: Vipers a Turning Japanese nám otevřeli další vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Core Music Radio a taky sesterském rádiu Hey, a u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Mavín. No a hodinka muziky New Wave, New Romantic, Synthpopu a Postpunku právě začíná, tady po Vipers, a dáme se samozřejmě další muziku. Budu tady Blank Blanche a Don't Tell Me. Podíváme se i na druhé album kapely Visage, The Anvil z roku 1981. Zahrajeme si skladbu Then Don't Cry. A jako první je tady Bčková strana jednoho ze singů Alphaville. Mně se to vždycky hrozně motá, jaký to konkrétně byl single, ale tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla na Bčkové straně skladba Seeds, která se nedostala na desku Forever Young, ale je to velká škoda, stejně jako další Bčkové strany, jako třeba Golden Feeling a podobně, jsou opravdu vynikající. Tak si dáme Seeds tady v New Wave a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.
1: Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27,

The Twins, západobrovinská dvojice a skladba Younger Days z jejich první desky Passion Factory z roku 1981 dohrála tady v New Wave a my si dáme další muziku. Budou tady Soft Cell a jejich skladba Forever the Same z jejich třetí desky The Art of Falling Apart z roku 83. Taky si dáme španělskou novou vlnu Alaska a Otra Dimension. No a jako první Spandau Ballet a Instinction tady v New Wave.

Alaska, Outer Dimension, španělská nová vlna tady v New Wave. Zde hrajeme New Wave všech možných zemí, od německé nové vlny přes klasickou anglickou New Wave a New Romantic Era, přes... No, sněžně vlastně španělská, francouzská, pak i československá nebo jugoslávská nová vlna, tady byla polská nová vlna, sovětská dokonce a tak. Takže v New Wave uslyšíte New Wave všech možných zemí. Nicméně teď se přesuneme zpátky k té angloamerické, řekněme, dáme si Ice House a Great Southern Land, to je australská kapela, která se nejvíce proslavila hitem Hey Little Girl, což je celkem paradoxní, protože Hey Little Girl vlastně byla jediná čistě synťáková věc od nich, oni měli většinu spíš takových softrockových nebo rockových skladeb a ty kytary jsou i ve skladbě Great Southern Land, kterou si dáme. Taky tady byl Tom Tom Club, to byl takový pobočný projekt kapely Talking Heads a jejich Lorelei, a jako první New Order a skladba Face Up z desky z roku 1985, desky Low Life tady v New Wave.

Tom Tom Cop a jejich Lorelei v New Wave na Kohemzik rádiu, taky rádiu Hey. Hrajeme si New Wave, synthpop, postpunk a taky New Romantic hudbu 70. a 80. let. No a teď vás čeká zase výlet do hudby nedávné, byť tahle ta věc už je relativně stará, pochází z roku 2011 od kapely The Mirrors, skladba Hide and Seek, ale to ve své době byla velice zajímavá kapela, která se vrátila do 80. let a hodně se tam inspirovala, ale dělala takový hezký, moderní elektronický synthpop. Měli dva větší úspěchy, právě Hide and Seek, ale největším je ten byl asi skladba Into the Heart, kterou jsme si už tady v New Wave určitě taky hráli. Teď tedy Hide and Seek, no a potom už na úplný závěr New Wave pro tenhle týden Anne Clark a taková hodně, řekněme, alternativní věc, která se ve své době ale hrál v rádích, byť dneska už se moc nehraje, protože je fakt taková jako undergroundovější, řekněme. A to je její skladba Our Darkness. A to už si zakončíme New Wave pro tenhle týden. Teď je Mirrors a Hide and Seek, loučí se Jakub Melín od mixpultu a mikrofonu a naslyšenou opět za týden v pravidelných časech.

0: in the sky.
1: Yes.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Vašek Rádio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Subject in School z alba Rasta Business, kde Burning Spear připomíná, jak by bylo záhodno mít ve škole předměty, v kterých se učí o legendách afrokaribské kultury, jako byli Marcus Mosiah Garvey nebo Malcolm X. Jehož narozeniny mimochodem byly teď 19. května. Tak vás srdečně zvu k poslechu pořadu Jam Music Reggae Station, nebo taky Jam Music Reggae Session s Lukášem Kulíbalem, který v premiéře můžete slyšet právě 19. května 2026 na vlnách Color Music Radio, nebo taky třeba později v repríze. Nicméně čeká vás více než 2,5 hodiny muziky, která začíná u zdroje a u kořenů. To znamená, vedle Burning Spear za chvilku zazní taky Bob Marley společně s The Wailers, protože před pár dny, 11. května, to bylo 45 let od Marleyho odchodu z fyzických rozměrů. A čeká vás taky spousty dubu, protože je dobrá příležitost k tomu, že se chystá několik velmi zajímavých akcí, které jsou převážně reggae dubový tady na místní scéně. A ten dub tady má velmi silný kořeny. Proč a jaký akce se chystají, o tom si taky dneska budeme povídat. A potom úplně v závěru mám pro vás několik úplně horkých premiérových novinek. Tak vám přeju příjemný poslech a užijte si Jam Music Reggae Session na Color Music Radio právě teď. A tady tradičně doporučuju volume a basy přidat doprava.

Jak nadčasový text, jak nadčasový song o probouzení, o tom, aby jsme si nenechali od politiků všechno líbit v rámci jejich snahy o kontrolu. Get Up, Stand Up, tady jste mohli slyšet ještě v doprovodných vokálech právě Petra Toše a Bunny Wailera, je to se poslední desky, kterou nahráli tyhle tři pánové spolu, který vlastně založili The Wailers. K tomu jsme se povídali už mnohokrát a hodně, nicméně protože teď, tuším, že 11. května, to bylo 45 let od fyzického odchodu Boba Marleyho, tak dáme na úvod dnes hned tři songy v jeho podání. Tenhle ten se jmenoval Get Up, Stand Up a ten následující, proč vlastně Get Up, Stand Up, je na téma války a je na téma toho, proč se stále a stále znova zaplítáme do tady tohohle koloběhu utrpení. A ten text, který Bob Marley napsal k tomuhle songu, vychází z proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na tribunálu Spojených národů, kde vlastně vysvětloval to, proč dokud tam je nespravedlnost a nerovnoprávnost mezi lidmi všech barev kůže, potom se dějou tyhle ty zvěrstva, kterým říkáme válka. Sakra nadčasový text, když si to ještě dáte do toho současného kontextu, tak vlastně každý to slovo, který tam Bob zpívá, přestože to naspíval před x desítkama let, tak stále to je velmi aktuální a velmi to platí. A to je pro mě ta síla reggae music, že to je conscious music, že to je music, která nás nutí přemýšlet a zamyslet se nad tím, co a jak funguje, proč to takhle funguje a jestli to chceme podporovat a nebo se z toho probudit.

So much trouble in the world. Přesně tak, platilo to tehda, platí to i teď. Bob Marley and the Wailers, tady už jste mohli slyšet dámské vokály v pozadí. To byla samozřejmě Rita Marley, Judy Mowat a Marcia Griffiths, neboli I Trees. A hráli jsme si z desky Survival, na který najdete mimochodem i hity jako One Drop, Africa Unite nebo Zimbabwe. Legendární deska, vlastně chtěl jsem říct legendární, ale která z těch desek Bobu Marleyho není legendární a který jiný interpret tady zanechal takhle hlubokou stopu, která nejenom, že definovala hodně celý ten žánr, ale do dneška 45 let po jeho odchodu je stále takhle živá a nadčasová ve všech koutech světa. Ať vyrazíte do Vietnamu, nebo do Jižní Ameriky, nebo kamkoliv, vlastně kterýmkoliv směrem, tak narazíte určitě na nějaký milovník reggae music a Boba Marleyho, nebo uvidíte někde nějakou vlajku, siluetu, nebo tak. Já tady mám v ruce knížku, kterou jsme vydávali v roce, kdy to bylo 2015, tuším. Ta knížka se jmenuje Bob Marley na cestě, jsou to vzpomínky Marka Millera, který byl podiovým technikem, později manažerem různých reggae kapel a organizátorem mnoha reggae turné po světě, ale tehda se tak říkajíc jako slepý k houslím dostal do týmu Boba Marleyho a projezdil s ním asi 125 koncertů v průběhu posledních 3 let Marleyho života. A protože jsem se s ním kdysi setkal a organizovali jsme spolu nějaký koncerty, tak mi nabízel, jestli bychom třeba nechtěli vydat tady tuto knížku, a tak se opravdu i stalo. A tato knížka vyšla i v češtině pod názvem Bob Marley na cestě. A proč to říkám je, že ona už je skoro vyprodaná, mám asi poslední 10 kousků, kdybyste o ní někdo stál, napište mi lukas@radiocolor.cz, ale ani proto to neříkám. Říkám to proto, že tam je uveřejněný poslední rozhovor s Bobem Marleym. A z něho jsem vám chtěl citovat malý kousek. Ten rozhovor vzniknul v roce 1980, 18. srpna v New Yorku. Ptala se Anita Watersová a pokud víme, tak to je poslední rozhovor pro novináře vlastně brzy před tím, než se zjistilo toho, že má rakovinu a kdy skončili velký světový turné. Tou dobou zrovna byli v Americe. No a v tom rozhovoru se Anita ptá na spousty zajímavých věcí a já bych vám rád citoval jednu odpověď. Když se optá, myslíte si, že reggae je dobrý způsob, jak šířit pravdu? A Bob Marley odpovídá, reggae je jeden ze způsobů, pokud je v textech obsažená pravda. Hudba je způsob, jak komunikovat. Lidé jsou schopni komunikovat a ta komunikace se šíří dál, rozumíte? Někdo slyší pravdu, řekne ji někomu dalšímu a ten další zase někomu jinému. Je to jako, když slyšíte dobrou radu a podělíte se o ní s někým jiným. A pokračuje to dál, chápete? Já jsem třeba žil na Jamajce spoustu let, než jsem poznal pravdu a pak tam najednou byla. Jak dlouho to trvalo? Trvalo to asi 18 let, než jsem poznal podstatu pravdy. A poznal jste ji prostřednictvím rozhovoru s jinými lidmi? No, ta rada byla vlastně celou dobu ve mně. Takže když máte tu vizi a setkáte se s lidmi a mluvíte s nimi, jako jsem například já mluvil s člověkem, jako je Skill Cole, který tam byl s ním v tou dobou, a byly to dlouhé rozhovory, zjistíte, že jste v životě na stejné vlně, stanete se vlastně rodinou. A stane se to proto, že sdílíte stejnou víru. Takže rastamani jsou na vzestupu. Rastafarianů, jako já, jsou spousty. Sdílíme stejnou víru a jsme jako jedna rodina. Pak třeba vzpomínají na oslavy nezávislosti Zimbabwe, kde hráli stadionový koncert a ten byl tak vyprodaný, že potom ještě druhý den udělali jeden koncert pro všechny, kteří na to neměli peníze, který byl zadarmo. Tak to bylo hodně velký. A mnoho dalších zajímavých věcí, které najdete v knižce Bob Marley na cestě od Marka Millera, která vyšla ve spolupráci Jah Music a jahmusic.cz a vydavatelství Dharma Gaya. A
Mimochodem, tenhle ten poslední rozhovor jsem s největší pravděpodobností taky publikoval celý u sebe na webu jachmusic.net nebo .cz. Tak dost bylo slov teďka na úvod, jsem vám k tomu chtěl pustit do podkladu takovouhle instrošku. Ale nějak z hůry to dopadlo jinak, tak slova byly doticha a tím každý rozumí. A teď si pustíme jednu instrumentální Augustus Pablo. Zion Seals Dub. No a potom už dobrý čas na The Abyssinians, legendární partu, která už tuto neděli 24. května vystoupí v Praze. Se skvělou doprovodnou kapelou a zkrátka nejbližší příležitost, jak zažít nějaký velmi autentický jamajský reggae na vlastní kůži. Už 24. v Praze. Za chvilku si řekneme více.

Tato nádhera, to právě byli jamajský The Abyssinians, který přijedou do Prahy tuto neděli 24. května. Pro mě Vánoce v květnu, reggae Vánoce, protože to bude opravdu roots and culture v naprosto ryzí podobě, kdy tato parta je opravdu jedním z posledních žijících Mohikánů této éry. The Abyssinians vznikly jako vokální trio už koncem 60. let. Jejich příběh je úzce spjatý se samotnými základy rastafariánského reggae. Vokální trio založil Bernard Collins a bratři Donald a Linford Manningovi, kteří přišli v roce 1969, konkrétně v březnu, do Studio One nahrát svou píseň Satá Masagána, naspívanou částečně v amharštině a odkazující na krále králů a africké kořeny. Přestože původní vydání provázely produkční spory s Coxonem Dodem, producentem a zakladatelem Studio One, trio si nakonec od něj koupilo nahrané materiály za 90 liber a vydalo si single vlastním nákladem. A ten si rychle našel vlastní cestu na sedmipalcovém vinilu skrze sound systémy a brzy získal status naprosto nadčasové klasiky, která se stala jedním z nejposvátnějších reggae songů všech dob. Poselství té písně o návratu ke kořenům víry v Boha a také africké diaspory a rezonuje naprosto dodnes. Mimochodem od té doby vzniklo už stovky dalších verzí, ale z těch prvních bych rád zmínil třeba Tommyho McCooka ze Skatalites, Dillingera nebo Big Utah, který měl původně jet s Abyssinians na to turné. A abyste věděli, o jaký song že jde, tak já vám ho zahraju a vrátím se tím k té jejich první desce. Ono později potom vlastně, jak Abyssinians hodně získali kultovní status, tak potom začaly vycházet různé reedice, na kterých se ty písničky tak trochu promíchaly. Nicméně vlastně ta parta vydala jenom dvě alba, které ale jsou naprosto nadčasovejma. A z té původní formace je Donald Manning stále živý a stále na turné, ale má sebou mladší zpěváky, který ale zpívají nádherným způsobem. Dneska jsem mluvil s kamarádem, který s nimi jede celý to turné jako road manager a říkal, že to je jak kdyby Abyssinians zpívali Morgan Heritage, což znamená, že to je crystal clear, super sound, super zvuk, ať už zpěváků nebo jejich doprovodní kapely. Navíc s nimi pojede jako předskokan Lone Ranger, který nahradil Big Utah, takže vlastně dvojkoncert, reggae dvojkoncert můžete zažít v Čechách 24. v Praze v Lucerna Music Baru. Teďka 24. května, to znamená tuto neděli. Já jsem sliboval v online pozvánce, že budeme soutěžit o dva volné vstupy. Dva z vás vyhrajou po jednom volném vstupu. A já si jenom ještě promyslím pořádně tu otázku, aby byla dostatečně záludná. A předtím vám pustím ten zmiňovaný hit, jejich první hit a naprosto nadčasový hit od The Abyssinians, který se jmenuje Sata Masagana.

posloucháte The Abyssinians. Ochutnávku z jejich naprosto nadčasový tvorby, která stejně jako dílo Boba Marleyho i o 50 let později stále dává svůj smysl a význam. Tenhle song se jmenoval This Land Is For Everyone. Tato země je pro všechny, myšleno pro všechny barvy kůže. The Abyssinians máte jedinečnou příležitost vidět v Praze naživo 24. května v Lucerna Music Baru a sliboval jsem soutěž, tak tady je. Teď jsem nad tím dost dlouho přemýšlel a říkal jsem si, byli tam tři zpěváci na úvod. Napište mi, jak se ty původní tři zpěváci The Abyssinians jmenovali a napište mi ty tři alba, který vydali. Tři hlavní alba. Možná vás může potom zmást právě to, co jsem říkal předtím, že vyšly nejrůznější bootlegy, který to pomíchali, ale jsou hlavní tři alba. A vy tu správnou odpověď můžete nalíst v článku, který jsem psal pro svůj portál jachmusic.cz, takže vám dávám rovnou tip, kde to můžete najít. A takže jak se jmenují tři původní členové The Abyssinians a jak se jmenují ty tři jejich řadový alba. A k tomu ještě přidejte tři songy a to všechno mi napište na lukas@radiocolor.cz a vyhraju tři z vás jeden lístek na tuhle nedělní reggae událost. A tady k tomu přidávám ještě jeden song.

Anybody say pull up the tune straight from the top. Tohle už je Barry Brown, před chvilkou Israel Vibration. Posloucháte Color Mix Radio live and direct. Tak by nakolíbal Jamizik Reggae Session.

Jam Music Reggae Session na Color Music Radio Live and Direct. Ja, 19. května v premiéře. Tohle to je Rankin Joe. Předtím Barry Brown, dva DJs v tom jamajském slova smyslu, toasterů, jamajských toasterů, s připomínkou toho, že před The Abyssinians bude předskakovat, možná i vyskakovat Lone Ranger, což je další z legend právě tady tohohle toastovacího žánru. Ale to, co jsme se už zmiňovali minule, tak nechci se úplně opakovat, ale co bych teď vám určitě zahrál rád, když už jsme zmiňovali Boba Marleyho, tak bych rád zahrál taky jeho vlastně nevlastního bráchu Bunny Wailera, s kterým vlastně zakládali The Wailers společně s Peterem Toshem, který tehdy uměl jako jediný z nich na začátku úplně hrát na kytaru. Nicméně až vlastně nedávno jsem se dozvěděl, že máma Boba Marleyho a táta Bunny Wailera spolu žili a měli spolu dceru, která nedávno vydala svý první a jediný album. No a takže znamená, že vlastně byli trošku, jak se říká, brother from another mother. Bunny a Bob. A tak jsem chtěl zahrát jednu klasiku o pokrytcích od Bunnyho Wailera a potom vzpomínku na Bunnyho tribute song, který po jeho fyzickém odchodu natočil náš Brother from Another Mother Earl 16. Takže dneska to máme takový dubwise, víc dubwise, protože vás za chvilku čeká taky několik pozvánek, které jsou tady pro Česky a Moravu, který jsou taky docela dubwise sladěný. Tak vysvětlím za chvíli, teď Bunny Wailer a potom L16 a pak si povíme víc. Posloucháte Live and Direct, 22 hodin 10 minut, Color Music Radio, úterní reggae speciál.

Zakladatel, v podstatě největší veterán jamajského toastingu Daddy U Roy, tady v dubové produkci Mat Profesora a z jejich společného alba jménem True Born African, stejnojmenná věc. Předtím v produkci Mat Profesora to byl Earl 16 a my se ještě teď dáme do třetice jednoho Mat Profesora jako takový dubový antre k tomu, co potom bude následovat, a vybírám z další klasický desky z labelu Ariwa, který vydává už muziku ve Velké Británii přes 40 let. A jedním z těch dalších zásadních men, který vydávali u Arivy mnoho alb a taky se poprvé v 90. letech podíval do Prahy právě za doprovodu Mat Profesora a jeho kapely Robotics, to je Maccabi. Koncert, který proběhl, tuším, že někdy v nějakým 96., pokud se nepletu, a bylo to jako zjevení v Roxy, první koncert Maccabiho, mám ho někde nahraný a moc rád vzpomínám na to, protože z mýho pohledu tady způsobil dobrou revoluci toho, že spousty lidí se začalo učit hrát muziku právě podle tady tohle koncertu a podle týhletý dubový kapely, a z mýho pohledu to je jeden z kořenů toho, proč tady je dub takhle silný. A něco o české dabové scéně, to si povíme za chvíli, ale teď Maccabi, dáme One for Jah.

dýchejte, nezapomínejte dýchat při téhle hudební náloži. Dostali jsme se do Dubwise segmentu, srdečně zdravím od Karlových Varů na západě až po Opavu na východě a všude mezi tím, kde posloucháte. Před chvilkou jsem dostal zprávu z Opavy od Jirky, a.k.a. Shota G, srdečně zdravím. Toto to byly Zion Train, moje oblíbená věc jménem Biorhythm se současnou zpěvačkou tohodle legendárního dubového britského projektu Kiarou, s kterou vystoupili loni na reggae beatingu. A to je z alba Illuminate. Předtím ta věc jménem Unity. To byl projekt Moving Souls featuring Mickey Romeo. Věc, kterou jsem objevil už někdy koncem 90. let na kompilaci Serious Dropout, která vycházela na u Sony Music, respektive tam byl nějaký sublabel, který teďka nemůžu úplně najít. Nicméně Serious Dropout vyšel ve tři kompilace a tohle to je z první z nich, tak Jirko, moc rád ti všechny tři zapůjčím, protože zajímavým způsobem obsahujou sound 90. let hodně dubovej, ale tehdy se to všechno míchalo tak jako dohromady velmi zajímavým způsobem a vlastně spousta lidí tady poslouchalo hodně dubovej věcí, i když třeba poslouchali více elektronickou muziku a tak dál. Jak jsem říkal předtím, myslím si, že právě tyhle ty projekty, ať už Matt Professor nebo Zion Train nebo britská scéna obecně tady zanechali velmi důležitou stopu v rámci tady místní domácí hudební evoluce a dali nám kořeny toho, že tady je hodně silná dub music. A já mám pro vás několik pozvánek, který se právě týkají hodně převážně dub music, a to sice hnedka tenhle ten pátek proběhne taková první dubová akce v Praze, ne první, ale první z té chronologie těch akcí, které vám chci doporučit, a jmenuje se tuším Subwise, proběhne na Štvanici a já vám o ní řeknu víc až za chviličku, protože mezi tím musím si k tomu najít pár informací, tak se ještě jednou vrátíme k Matt Professorovi a jeho labelu Arriva a ukážeme si, že dub taky je jedním z kořenů žánru, který můžete znát pod jménem dubstep. Je to právě z desky The Roots of Dubstep, Matt Professor. A jestli vám tohle nezní dost dubstepově, počkejte chvilku.

Tak, taky tam myslím, že moc dubstepu, anyway. Tohle album Mat Profesor nás bere hodně ke kořenům. Už jsem našel informace, které jsem hledal, a to k té akci, která proběhne tento pátek 22. května v Praze na ostrově Štvanice v divadle Vila Štvanice. Akce se jmenuje Subwise, je to její druhý pokračování a nabízí mezinárodní line-up zaměřený na současný dub a reggae, prolínající se právě s dubstepem, včetně několika zástupců současné scény a jednoho z nejzásadnějších českých dubových sound systémů Pure Energy. Headlinery budou německá flétnistka Pia Zawa, která vystoupí spolu s rakouským producentem Dubbing Sun. Jejíž nejnovější album Eternal Works vyšlo začátkem tohoto března na labelu Moonshine Recordings. A o poctivý warm-up se jim postará jejich kolega z labelu Ecoboy z toho stejného labelu, který představí svou současnou produkci a remixy, které se pohybují na pomezi dubstepu, dubu a reggae. Z místních selektorů přijali pozvání taky Blofeld, který působí především na drum bassové scéně, ale pro tento večer si připraví speciální set balancující mezi dubem a dubtechnem. Po headlinerech vystoupí taky DJ Mara Stepa, který si připraví našláplý taneční set plný originálních dub plates z různých koutů světa. A chybět nebude ani úvodní a závěrečný set od DJs z Pure Energy Sound System. Tak tolik pozvánka na 22. května, Praha, Vila Štvanice. O den později tady mám pozvánku do Zlína, kde proběhne mezinárodní sound systémová konference. Slyšíte dobře, 23.5. ve Zlíně a tu akci pořádají Bashment Bass Foundation a u té příležitosti mi poslali celý velký článek o historii sound systémové kultury, který můžete najít u mě na webu Jam Music. Tak vřele doporučuji přečtení pro pochopení právě těch souvislostí. Je tam i hodně o sound systémové scéně tady u nás v 90. letech, kdy se vlastně prolínaly dubová scéna, techno scéna a s dalšími vlivy a žánry. Tak a na tady tomhletom prvním setkání reggae dubových sound systémů pod jménem International Sound System Conference se ho zúčastní tři domácí sound systémy Bashment Bass Foundation ze Zlína, Dub from the Ground z Trenčína a olomoucký Conscious Soldiers. Tři sound systémy na kopci Svah Zlín 23.5. to znamená tuto sobotu, vstupné je pouze na místě, žádný předprodej a akce je přístupná od 12 do 24 hodin. Speciální porce sound systémové kultury, hned tři sound systémy na jednom místě. Bashment Bass Foundation se na scéně pohybují už 26 let. Dub from the Ground ze slovenského Trenčína taky patří mezi nejaktivnější sound systémy v regionu a k tomu nejnovější sound systém olomoucký Conscious Soldiers, který mají taky velký hudební záběr a spousty skvělých dub plates a říká se, že je jeden z nejlepších sound systémů, který tady u nás jsou k slyšení. Takže akce se koná jen v případě příznivého počasí, tak držíme palce. Občerstvení zajišťuje Svah Zlín, kde se ta akce uskuteční, to znamená speciálně pozvánka pro opavské šota, to je pro tebe. Případně vás, kdo posloucháte ve Znojmu nebo v Brně, tak tip udělat si v sobotu vejlet do Zlína, ale nezapomeňte si to otočit, abyste v neděli zase přijeli do Prahy, protože v Praze dnes už zmiňovaný koncert The Abyssinians s Lone Rangerem a s nadupanou jamajsko-francouzskou kapelou v Lucerna Music Baru. A u té příležitosti jsme na začátku dnešního vysílání otevřeli soutěž o tři volné vstupy. Tři z vás vyhrajou jeden volný vstup a je potřeba mi napsat tři originální členy The Abyssinians, tři libovolné songy tady tohoto vokálního tria a tři jejich zásadní alba. Tak všechno najdete, pokud budete chtít, a odpovídejte mi správně, odpovídejte mi jakoliv, ale pište mi na lukas@radiocolor.cz. To jsou tři nejbližší pozvánky.

A pokud se nepletu, tak těch akcí teďka o víkendu bude ještě trochu více. Tady už to, už tady brousím, abych to všechno našel. A Kunta Kinte, oblíbený riff. Stále pozdraváme produkci Mat Profesora. Tak, basy doprava. Si přidejte ještě případně sami, abych se vám neutrhl repráky.

hlučný bass. Tak z akcí, které se chystají v tomto týdnu, ještě 21. května Jirka Vaš v Praze 2, Vinohrady, Římská pivovar, Subwise v pátek Věde Štvanice, už jsme zmiňovali, International Sound System Conference ve Zlíně v sobotu taky. V sobotu zároveň tip ještě pro pražský na Žižkově v prostoru Second Shot bude Seasoning This Scene with Hall and Reggae Recipe. A v sobotu taky hraje DJ Buky v Českých Budějovicích v prostoru Aqua Loca.

No a pak jsem chtěl taky zmínit příští týden. Protože naše kapela Urban Bushman, kterou jsme měli někdy v roce, v letech 2004-2005 až do roku 2015, tak jsme potom se vydali každý svojí cestou, nicméně nás život znova spojil dohromady a my jsme po 15 letech udělali reunion, na který teďka trénujeme a na který se moc těšíme a který proběhne už příští týden. Takže pokud chcete mě vidět zpívat se skvělou reggae dubovou kapelou Urban Bushman, tak jsme dali znova dohromady společnou chuť nahrávat. Vytáhli jsme z našich dvou alb Maranatha a Heart ty naše nejoblíbenější songy a k tomu jsme vytvořili skoro půlku setu nových písniček, který můžete premiérově slyšet už příští týden 29. v pátek v Davidské klubovně, případně o den později potom na akci Roots and Future Sound Systemu, která proběhne v kempu Karvánky, kousek od Českých Budějovic. To je kemp s jezerem na koupání a příští víkend tam bude Sound System od Roots and Future. To bude taky hodně eklektik. Tak jsme moc rádi za pozvání, že nás čekají hned takhle dva koncerty za sebou. V pátek v Davidské klubovně se otvírá 19.30. Večer odstartuje s vinylovým setem Dasha Faya. Potom ještě jedno překvapení v podobě ještě jednoho reunionu, aspoň části party Messenjachs. Nevím, jestli znáte tuto kapelu a ta fungovala zhruba v těch podobných letech jako Urban Bushman. Tak zahraju pár písniček a potom už Urban Bushman a potom afterparty se mnou admirálem Kolíbalem 29. května Davidská klubovna neboli KC klubovna v ulici generála Píky kousek od pražského Kulaťáku. Tak to je pozvánka na pátek, Roots and Future Sound System, už jsem říkal, ten běží od pátku až do neděle v kempu Karvánky. Tak se moc těším, a když už teda zmiňuji Urban Bushman a moc rád bych vám zahrál ty nové věci, ale máme je zatím ne studiově nahraný, ale jenom v rámci našich sessions, takže vám zahraju něco ze starého alba, z toho druhého, který se jmenuje Heart, který vyšlo v roce 2006 a zahraju vám dubovou věc jménem Money Dub, která vzpomíná na song Money od Horáce Andyho. Urban Bushman právě teď a pozvánka 29. dubna Praha, 29. května Praha, Davidská klubovna, 30. května Kemp Karvánky a potom 20. června Hořice, festival Cultural Reggae Vibes, na který bychom si měli posvítit ještě o trochu více, protože zrovna zveřejnili kompletní program. Potom za chvilku.

Takhle nám to znělo v roce 2006. Urban Bushman z desky Heart. Dávám ještě jednu ukázku, jeden z těch kultovních songů, který se dostali do toho nového setu, který tam rozhodně nemůže chybět, song jménem Adonai. A ještě jednou ta pozvánka na příští týden na reunion koncert Urban Bushman 29. Praha a 30. Jižní Čechy ke Korvánky. A pak jsou ještě pozorezený 20. června Hořice pod Krkonoší a 1. srpna Olomouc a festival Reunion společně s Homeboy Rasta, doktorem Karim a Kokomanem. Tak to mi to zpívalo v roce 2006.

Casa Mexicana. Ochutnej autentický mexický street food v centru Budějc. Připravujeme oblíbený dobroty s marinovaným masem, nakládanou zeleninou a dalšími originálními ingrediencemi. K tomu mexický pivo nebo limonády Charitos. Naviděnou v Casa Mexicana, Krajinská 41, České Budějovice.

Ta Mexikána. Ochutnej autentický mexický street food v centru Budějc. Připravujeme oblíbený dobroty s marinovaným masem, nakládanou zeleninou a dalšími originálními ingrediencemi. K tomu mexický pivo nebo limonády Charitos. Naviděnou v Casa Mexikána, Krajinská 41, České Budějovice.